Jungere jako diplomě a bojstěngra artsku. Ka putu čenjenika. Jungere jako 88.9 FM.